0: službe. Ko se boste naslednjič peljali z avtobusom ali se sprehajali po javnem parku, si zato vzemite trenutek in se ozrite naokrog. Morda boste opazili majhno evropsko zastavo z napisom Projekt je sofinancirala Evropska unija. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Hodnoty a principy jako rovnost a nediskriminace tvoří jádro listiny základních práv Evropské unie. Přesto jsou lesby, gejové, bisexuálové, transgender, intersexuální a queer lidé v Evropě i jinde ve světě stále diskriminovaní. Unie má nicméně k dispozici několik nástrojů, s jejichž pomocí proti diskriminaci bojuje. Je odhodlaná vytvořit inkluzívnější společnost, v níž se nikdo nebude bát být sám sebou nebo milovat, koho chce. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V dnešní epizodě se věnujeme potírání diskriminace kvůli sexuální orientaci a genderové identitě. Lidská práva leseb, gayů, bisexuálů, transgender, intersexuálních a queer lidí jsou i dnes na mnoha místech světa systematicky porušována. V řadě zemí platí zákony, které je přímo diskriminují a kvůli kterým jim hrozí nejen násilí, ale i vězení, tvrdé tresty a často i smrt. Pod takovým tlakem navíc není ohrožené jen jejich fyzické, ale i psychické zdraví. Ve více než 60 zemích světa je například protizákonný sexuální styk, jakkoliv dobrovolný, mezi osobami stejného pohlaví. LGBTIQ lidem tam hrozí vězení, pokuty a další tresty. V nejméně 7 zemích, konkrétně Jemenu, Ugandě, Saúdské Arábii, Nigérii, Mauritánii, Íránu a Bruneji, se sexuální styk s osobou stejného pohlaví trestá smrtí. Od roku 2013 zavedlo nové zákony, jimiž se vztahy jednopohlavních párů řadí mezi trestné činy hned několik zemí. Organizace Spojených národů a další lidskoprávní skupiny zákony odsoudily a upozornili, že taková legislativa spoluutváří nepřátelské prostředí, které podněcuje homofobii a zločiny z nenávisti. Jelikož rovnost a respekt k rozmanitosti tvoří jádro evropského projektu, platí v Unii jedny z nejrozsáhlejších antidiskriminačních zákonů na světě. Unie vede všechny své členské země k tomu, aby se násilí, projevům nenávisti a marginalizaci bránili jak v právní, tak i v politické a finanční rovině. Kromě toho se Unie zastává práv LGBTIQ osob jinde ve světě. Evropská komisařka pro rovnost Helena Dalliová v roce 2020 pronesla:
2: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
1: To, že lidé musí trpět kvůli tomu, kým jsou, a někdy za to dokonce zaplatit životem, je nepřijatelné. To, co se děje našim bratrům a sestrám, ve mně jen utvrzuje odhodlání pokračovat v práci ve prospěch komunity LGBTIQ lidí v Evropě a po celém světě. Víme, že i když nejsme všude vítáni, to, co děláme, je správné.
2: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
1: V roce 2020 komise přijala svou vůbec první strategii pro rovnost LGBTIQ. Za jejíž vypracování odpovídala právě komisařka Dalliová. Strategie na prvních 5 let se soustředí na 4 hlavní kategorie opatření. Za prvé boj proti diskriminaci LGBTIQ osob. Za druhé zajištění jejich bezpečí. Za třetí utváření inkluzivní společnosti a za čtvrté zaujetí vedoucí role v prosazování rovnosti LGBTIQ lidí ve světě. Ustavičná práce na poli potírání homofobie, transfobie a bifobie má právní základ jak v základních evropských smlouvách, tak v Listině základních práv Evropské unie. Listina je navíc vůbec první mezinárodní listinou lidských práv, která výslovně zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace. Jen zákony sami o sobě však ke změně nestačí. Předsudky a zaujatost vůči lesbám, gejům, bisexuálům, transgender, intersexuálním a queer lidem mají mnoho podob. Od slovních urážek přes fyzické násilí až po marginalizaci. A v naší společnosti jsou na denním pořádku. 2/3 lidí v Evropské unii mají za to, že diskriminace gejů, lezeb a bisexuálů je v jejich zemi běžná. V průzkumu Eurobarometr v roce 2024 téměř 7 z 10 Evropanů souhlasilo s tím, že by LGBTIQ lidé měli mít stejná práva jako heterosexuálové. Stejné procento lidí se domnívá, že by v Evropě mělo být povolené manželství stejnopohlavních párů. Ve srovnání s předchozím průzkumem z roku 2019 se většina Evropanů dnes staví k LGBTIQ lidem otevřeněji než dříve. A to navzdory nárůstu verbálních projevů nenávisti v reálném životě a na sociálních sítích a přijetí diskriminačních zákonů například v Maďarsku a Polsku. Pokud jde o Evropský parlament, ten v roce 2021 přijal usnesení, v němž Evropskou unii prohlásil svobodnou zónou pro LGBTIQ, což znamená, že v ní každý může být sám sebou a žít svobodně jako součást inkluzivní společnosti. Tím parlament vyslal jasný vzkaz vládám států, které v nedávné době zavedly legislativu, jež svobodu LGBTIQ potírá. Kromě toho Unie upozorňuje na potírání lidských práv LGBTIQ osob mimo Unii a na to, že je jejich situaci třeba brát v potaz v rámci azylového řízení. K diskriminaci může docházet kdekoliv a v jakékoliv oblasti života. Jakožto občané Unie musíme být součástí řešení a pomáhat chránit práva a důstojné životní podmínky lidí kolem nás. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Консорциум от гръцки, германски и британски журналисти спечели наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция за 2023 година. Тяхното разследване беше посветено на происшествието с плавателния съд Адриана на 14 юни 2023 година край бреговете на Пилос, югозападна Гърция. При потъването на рибарския кораб, напуснал Либия няколко дни по-рано, загинаха над 600 мигранти.
4: Liberté d'expression. Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'expression.
6: Libertà d'expressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
3: Отличеният материал носи заглавието «Смърт в най-тъмните дълбини на Средиземно море пред изключените камери на органите». Той е резултат от съвместно разследване на гръцката медия Соломон, германската неправителствена организация Forensis, германския обществен радио и телевизионен оператор ARD и британския вестник The Guardian и разкрива как най-смъртоносното корабокрушение с мигранти през последните години се е случило в резултат на действия на гръцката брегова охрана. То разкри и несъответствие в официалните доклади на гръцките власти. Журналистите са събрали сведения от над 20 оцелели от корабокрушението. Те също са проучили съдебни документи и са разговаряли с източници от бреговата охрана. Техните проучвания сочат, че са били пренебрегнати възможности за спасяване, както и предложения за оказване на помощ. Същевременно, според разказите на оцелелите, именно опитите на гръцките власти да изтеглят риболовния кораб, в крайна сметка са допринесли за неговото потъване. Гръцката брегова охрана отрича да се е опитвала да тегли плавателния съд. Форенсис е направила реконструкция на събитията от трагичната нощ, като е използвала интерактивен 3D модел на траулера, данните от дневника и показанията на капитана на бреговата охрана. Журналистите също така са анализирали информация относно траекторията, данни за морския трафик, сателитни изображения и видеоклипове заснети от близките кораби и други източници. При получаването на наградата от името на спечелилия консорциум, Илияна Папангели от Соломон заяви следното.
5: We hope this award...
3: Надяваме се тази награда да бъде признание за оцелелите и за хората, загубили членове на семейството си или свои близки в корабокрушението, а също и, че тези смъртни случаи не се покриват и няма да останат ненаказани. По време на церемонията по награждаването на журналистите, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола каза:
9: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
3: Ние ще продължим да подкрепяме семейството на Дафне и да бъдем на страната на търсещите истината, справедливостта и независимата журналистика. Потърсихме отговори, проверихме, взехме правни мерки и ще продължаваме да приемаме законодателство, за да гарантираме, че в нашата Европа журналистите могат да работят без страх, без тормоз, без насилие и убийства.
9: From violence, from murder.

0: Let's dig deeper into the story of European pioneer Konrad Adenauer. Adenauer was born on the 5th of January 1876 in Cologne, Germany, into a humble but hard-working Catholic family. His political career started to take off when he married Emma Weyer, who came from a wealthy and reputable family in Cologne. 3 years after their marriage, he became the right-hand man to Mayor Max Wallraff, who was his wife's uncle. But his professional success was overshadowed by personal tragedies. His wife passed away in 1916, and he was left with 3 children. Adenauer himself had a serious car accident and spent several months in hospital. Despite these experiences, his political career continued to thrive. After the mayor became the State Secretary of the Interior in Berlin in 1917, Adenauer was unanimously elected as his successor. This made him the youngest city leader in Prussia. In 1919, Adenauer married his second wife, August Zinzer, and they went on to have 5 children together, although one passed away just a few days after birth.
1: Konrad Adenauer became one of the strongest and most prominent political figures in Germany, but his republican ideals, combined with his federalist and Christian values, made him unpopular among those who opposed the Weimar Republic, ranging from the communists to the Nazis. When the Nazis came to power in 1933, he refused to decorate Cologne with swastikas. As a result, he was immediately dismissed as mayor of the city and was banished from his hometown. In August 1944, Konrad Adenauer was arrested. He managed to escape, but in September, he was imprisoned by the Gestapo at Brauweiler. This was a notorious Nazi prison not far from Cologne, where political prisoners were held and tortured. The Nazis accused Adenauer of being an opponent of the regime in the wake of a failed assassination attempt on Hitler in July 1944. He was released from Brauweiler in November of the same year.
0: After the Second World War, Konrad Adenauer suffered another personal loss. His second wife also passed away in March 1948, but his career received another boost shortly afterwards. In September 1948, Adenauer was elected president of the Parliamentary Council, which was the body tasked with drafting the basic law of the Federal Republic of Germany, the new constitution. He dedicated himself to creating the Christian Democratic Union, often referred to as the CDU, to unite Protestant and Catholic Germans, and in 1949 he became the first Chancellor of the Federal Republic of Germany. Konrad Adenauer was already 73 years old when he was elected, which made him the oldest Chancellor in German history. Despite this, he remained as Chancellor for 14 years. During this time, he focused on making Germany a stable democracy so that the horrors of the Third Reich could never happen again.
1: Under Konrad Adenauer, West Germany was reconciled with its neighbours and became a member of the Council of Europe, NATO, and the Organisation for European Economic Cooperation. Adenauer was also a strong advocate for the creation of the European Coal and Steel Community, which was launched with the Schuman Declaration on the 9th of May 1950, and also for the treaty establishing the European Economic Community, which was signed in 1957. He pointed out its advantages when speaking to a large audience in Metz in France in June 1966.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
3: if we manage to create an organization allowing the French to see all that happens in Germany's steel production and coal extraction, and if the Germans can also see what happens in France, this mutual control is the best way to create politics based on trust.
2: Auf Vertrauen gründet.
1: Konrad Adenauer's biggest strength was foreign policy. After his experiences during the Second World War, he firmly believed that the only path to lasting peace and stability in Europe was through unity. In 1963, France and Germany signed the Élysée Treaty, also known as the Treaty of Friendship. This was a milestone on their journey to reconciliation after a century of animosity. The treaty showcased Adenauer's political strategy and his vision for Germany's role within Europe.
0: While Adenauer was an advocate for unity and was one of the main initiators of Franco-German reconciliation, his own country faced division in the post-war period. And to make things worse, the Berlin Wall was built in 1961, just a few weeks before the federal election. But the politics surrounding the construction of the Berlin Wall did not hinder Konrad Adenauer from winning his fourth federal election as part of a coalition between the Christian Democratic Union, Christian Social Union Parliamentary Group and the Free Democratic Party. He served for half of the legislative period as agreed and resigned in 1963. In 1966, at the age of 90, he also stepped down from his position as federal chairman of the CDU. This marked the end of his political career.
1: Konrad Adenauer, nicknamed Der Alte, or the Elder, died on the 19th of April 1967 at the age of 91. He was honoured worldwide as a politician to whom Germans owed their freedom, prosperity and social security. And he was just as influential in shaping the Europe we now live in. Walter Hallstein, the first president of the European Economic Community, explained what Adenauer's legacy means for European policy.
3: In everything political, there is as much strength as there is hope. And in European policy, there is a lot of hope. We owe this essentially to this man. And that's why we bow before his conviction and his political lifetime achievement.
1: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
4: V Evropském parlamentu nejsou jen poslanci. Za touto ohromnou institucí se ve skutečnosti skrývají tisíce lidí, kteří každý den aktivně usilují o to, aby Evropská unie fungovala dobře a transparentně a byla pro své občany přístupná. To by se mohlo rychle stát nezvladatelným. Proto jsou třeba správní subjekty, jako je předsednictvo. Předsednictvo s velkým P je spolu s konferencí předsedů jedním ze dvou řídících orgánů Evropského parlamentu. Předsednictvo tvoří předseda či předsedkyně Evropského parlamentu, 14 místopředsedů a 5 kvestorů, které parlament volí na 2,5leté období s možností prodloužení. Při jednáních předsednictva mohou hlasovat jen někteří. Kvestoři mají jen poradní hlas. To znamená, že mohou předsednictvu radit, ale nemohou se přímo účastnit hlasování. Pokud při hlasování o určitém tématu nevznikne většina, má přednost hlas předsedkyně nebo předsedy. Předsednictvo plní v parlamentu řadu administrativních a ekonomických úkolů. Je tedy kompetentní rozhodovat ve všech záležitostech, které se týkají vnitřního fungování parlamentu. Konkrétně to znamená, že nejen stanovuje rozpočet parlamentu, ale rozhoduje i o veškerých administrativních, personálních či organizačních záležitostech. Takže například řídí politiku parlamentu v oblasti nemovitostí, řeší platy a proplácení výloh úředníkům a určuje, jakým směrem se bude parlament ubírat třeba v případě práce na dálku. Dále řeší žádosti o konání zasedání a má právo povolovat schůze výborů nebo delegací mimo obvyklá pracovní místa. Též připravuje odhad výdajů parlamentu. Kromě toho stanoví částky přidělené politickým stranám zastoupeným v Evropském parlamentu a čas, který jim bude poskytnut na plenárních zasedáních. To ale není vše. Předsednictvo jmenuje vysoce postavené úředníky, určuje složení a organizaci generálního sekretariátu a jmenuje generálního tajemníka, který odpovídá za fungování administrativních oddělení parlamentu. Aby mohlo předsednictvo plnit všechny tyto úkoly, obvykle se schází dvakrát měsíčně. Zápisy z jednání předsednictva se překládají do všech 24 úředních jazyků a poté se vytištěné rozesílají všem poslancům. A samozřejmě každý poslanec má možnost klást otázky týkající se činnosti předsednictva. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Rádio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
5: Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, kto financuje novú autobusovú linku, ktorou dochádzate do práce? Alebo kultúrne centrum, do ktorého tak radi chodíte a ktoré bolo kedysi už len opustenou budovou? Mestá a regióny po celej Európe sa neustále menia. Ulice dostávajú novú podobu, verejná doprava je čoraz ekologickejšia a k dispozícii máme rôzne nové služby. Mnohí z nás si však neuvedomujú, že za nejednou z týchto viditeľných zmien sú iniciatívy umožňujúce financovanie z prostriedkov Európskej únie. Ich cieľom je podporovať mestá a zlepšovať každodenný život ľudí, ktorí v nich žijú, teda aj nás. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa pozrieme na to, ako peniaze z Európskej únie pomáhajú mestám reagovať na každodenné výzvy a zlepšovať život ľudí priamo tam, kde žijú. Mestá využívajú prostriedky únie na riešenie konkrétnych miestnych potrieb. V praxi to môže znamenať, že modernizujú zastaranú infraštruktúru alebo zlepšujú prístupnosť verejnej dopravy. Inými slovami, peniaze z eurofondov pomáhajú mestám uľahčovať vám život. Myšlienka takejto podpory pritom nie je nová. Siahá až k Parížskému samitu v roku 1972, keď si európski lídri uvedomili, že výrazné rozdiely medzi regiónmi v Únii brzdia rast a príležitosti. Niektoré regióny prosperovali, zatiaľ čo iným chýbali investície. Toto posolstvo jasne zaznelo aj na tlačovej konferencii vtedajšieho člena Európskej komisie Alberta Boršeteho, ktorú zverejnilo audiovizuálne oddelenie komisie. Musíme si uvedomiť, že z ekonomických, politických, ale aj ľudských dôvodov nie je možné, aby medzi jednotlivými regiónmi Európskeho spoločenstva existovali také rozdiely. Najmä, ak chceme vytvoriť integrovanú Európu a hospodársku a menovú úniu. Riešením bolo spojiť zdroje na európskej úrovni a investovať ich tam, kde by mohli priniesť najväčší úžitok. Tak vznikla dnešná politika súdržnosti Európskej únie, spôsob, akým únia znižuje rozdiely medzi regiónmi, aby mali ľudia podobné príležitosti bez ohľadu na to, kde žijú. Táto politika zahŕňa 4 hlavné programy financovania z prostriedkov únie. Prvým z nich je Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na konkrétne miesta. Pomáha mestám a regiónom investovať do lepšej infraštruktúry, modernej verejnej dopravy a digitálnych inovácií. Vďaka nemu mestá ako nemecký Essen či poľská Lodž transformovali bývalé priemyselné zóny na kultúrne štvrte a obnovili verejné priestory. Ďalším dôležitým programom je Európsky sociálny fond Plus. Ten sa sústreďuje na ľudí a podporuje vzdelávanie, programy v oblasti zamestnanosti a komunitné projekty. Vďaka tomuto fondu vytvorili mestá ako Brusel v Belgicku či Coimbra v Portugalsku špeciálne vzdelávacie programy pre ľudí so zdravotným postihnutím a zlepšili služby starostlivosti pre starších občanov. Tretím programom je kohézny fond, ktorý podporuje veľké infraštruktúrne projekty v menej bohatých členských štátoch. Ide o projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry a životného prostredia, ako sú železničné trate či čistejšie vodné systémy, ktoré sú prospešné pre mestá. A napokon je tu Fond na spravodlivú transformáciu. Tento program podporuje cieľ Únie stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou, a to tým, že pomáha regiónom, ktoré boli najviac postihnuté prechodom na zelené hospodárstvo. Napríklad v španielskej Astúrii či gréckom západnom Macedónsku sa môžu miestne komunity vďaka prostriedkom z tohto fondu postupne odkláňať od uholného priemyslu a odvetví s vysokými emisiami uhlíka. Ak si to zhrnieme, všetky 4 fondy podporujú miestny rozvoj, zručnosti a pracovné miesta, ako aj veľké infraštruktúrne projekty a zelenú transformáciu. Rozhodujúci vplyv na to, aby politika súdržnosti naozaj fungovala, má Európsky parlament. Spoločne s komisiou a radou pomáha nastavovať pravidlá týkajúce sa eurofondov a schvaľuje časť rozpočtu únie vyčlenenú na politiku súdržnosti. Parlament vyzýva komisiu a členské krajiny, aby poskytovali dostatočnú podporu miestnym a regionálnym orgánom, pretože práve oni zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozhodovaní v Európskej únii. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová otvorila v roku 2025 Európsky týždeň regiónov a miest, hlavné podujatie únie venované politike súdržnosti, týmito slovami.
6: Cohesion policy is a monument to this mission.
5: Politika súdržnosti je pamätníkom tejto misie a patrí medzi najpozoruhodnejšie úspechy Európskej únie. je živým prejavom európskej jednoty a solidarity. Prakticky ukazuje, ako sa Európa spája, aby každý región a každý občan mohol mať prospech z udržateľného rastu a spoločenského pokroku. Každá zrekonštruovaná škola, každé novovytvorené digitálne centrum a každý projekt v oblasti čistej energie, spolufinancovaný z prostriedkov Únie, je hmatateľným dôkazom toho, že Európska únia reálne mení životy ľudí. Ako získa mesto či obec prostriedky z eurofondov? Celý proces sa zvyčajne začína na miestnej úrovni. Miestne orgány najskôr identifikujú problém alebo príležitosť. Môže ísť o nezamestnanosť mladých ľudí, rastúce náklady na energiu vo verejných budovách či zanedbanú mestskú štvrť. Potom vyberú vhodný program a pripravia podrobný plán projektu. V ňom uvedú, čo chcú robiť, komu bude projekt na osoch, ako dlho potrvá a aký vplyv bude mať na život ľudí. Projekt posudzuje štátny alebo regionálny úrad. Ak je schválený, mesto získa finančnú podporu a má obvykle niekoľko rokov na to, aby svoje plány premenilo na skutočnosť. Základná myšlienka je jednoduchá. Keď majú mestá prístup k správnym zdrojom, sú lepšie vybavené na to, aby sa stali ekologickejšími, spravodlivejšími a odolnejšími miestami na život. Pre študentov to môže znamenať kvalitnejšiu verejnú dopravu do školy, zrenovované školy či nové vzdelávacie možnosti, ktoré im môžu pomôcť nájsť si prvé zamestnanie. Keď teda na budúce nastúpite do nového autobusu alebo sa ocitnete na obnovenom verejnom priestranstve, skúste sa na chvíľu poobzerať okolo seba. Možno neďaleko uvidíte tabuľu s vlajkou Európskej únie a nápisom Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
7: Az Európai Ifjúsági Nagykárolydi az európai demokráciát előmozdító projekteket jutalmazza, amelyek mind európai, mind nemzetközi szinten az összefogást és a kölcsönös megértést segítik. Arra a munkára irányítja a figyelmet, amellyel a fiatalok nap mint nap a közös európai identitástudatot erősítik. A 2008-ban alapított díjat az Európai Parlament és az Aacheni Nemzetközi Nagykárolydi Alapítvány közösen ítéli oda évente. A pályázatokat először a projekt helye szerinti tagállam nemzeti zsűrije bírálja el. Ők kiválasztanak egy nyertest a tagállamon belül, a nemzeti győztesek közül aztán egy európai zsűri rangsorolja a díjra leginkább érdemesnek tartott három projektet. Az első három helyezett ünnepélyes keretek között veheti át a díjat a németországi Aachenben, ahová minden nemzeti győztes meghívást kap. ’23. május 12-én az idei fődíjat egy forradalmi nyelvi alkalmazás az Island belga készítői vehették át. Az appot kifejezetten menekültek és menedékkérők számára fejlesztették ki, hogy segítsenek elkerülni a kulturális különbségekből és a nyelvtudás hiányából fakadó félreértéseket. Hasznos kifejezéseket ismertet meg, játékokkal és történetekkel segíti a nyelvtanulást, és a felhasználóknak módot nyújt a kapcsolattartásra. Különböző tapasztalatokkal rendelkező, eltérő hátterű és társadalmi helyzetű embereket hoz így össze. Az ötlet először 2021-ben fogalmazódott meg az alkotókban, Menekültek apja menekülteknek címszóval. A második helyen két projekt osztozik. Egy litván mozgó múzeum, amely a klímaváltozásra hívja fel a figyelmet, valamint egy holland platform, amely az európai ügyekkel foglalkozó fiatal újságírók munkáját segíti. Az Utazó Klíma Múzeumot 2022. májusában hozta létre az Active Youth nevű litván projektorientált szervezet. A környezetbarát életmód népszerűsítése volt a céljuk. Négy hajókonténert rendeztek be, négy téma szerint. Az elsőben a klímaváltozást, a másodikban az európai zöld megállapodást, a harmadikban a fenntartható gazdálkodást és az egészséges táplálkozást mutatják be, a negyedikben pedig tippeket adnak a fogyasztás csökkentésére. A kiállítás tematikáját és anyagait más országok is könnyen átvehetik. Az Európai Tudósító elnevezésű, szintén díjazott holland platform 2022-ben jött létre. Több mint 140 fiatal újságírót fog össze Európa minden szegletéből, hogy teret adjon az Európára fókuszáló újságírásnak. A tudósítói csapatnak, a webhelynek és a hírlevélnek köszönhetően a projekt teljes Európát lefedi. Azokat az olvasókat célozza meg, akiket nem csak szűk hazájuk történései érdekelnek. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
8: Merhaba al-Storia u Fatti. Il-podcast fejn nidħlu fil-fond f'avvenimenti storiċi ewlenin u l-impatti dejjima tagħhom. F'dan l-episodju qed nesploraw wieħed mill-istadji kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea, it-Trattat ta' Maastricht. U se narsu wkoll lejn kif ġie aġġornat permezz ta' trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Aħna u niddiskutu dan kollu se nitkellmu wkoll dwar il-kuntest storiku, il-momenti meta dawn it-trattati daħlu fis-seħħ u l-kisbiet ewlenin tagħhom.

0: Evropská komise se rozhodla na rostoucí krizi zareagovat několika opatřeními. Základem vodní politiky Evropské unie je rámcová směrnice o vodě z roku 2000. Ta zavedla povinnost využívat vodní zdroje udržitelně a chránit je. Ukládá členským státům, aby se řídili plánem povodí a v oblastech ohrožených suchem také zvláštním plánem pro zvládání sucha. K dalším opatřením patří podpora recyklace vody v zemědělství a odstranění úniků vody v rozvodných sítích. Vyjmenované dosavadní kroky ovšem nestačí. Evropská agentura pro životní prostředí například nedávno apelovala na to, aby se striktněji prováděly stávající směrnice. Zásadním způsobem se změnily zemědělské praktiky, omezilo další znečišťování a obnovily ekosystémy. Nedostatek vody a sucho řadí k prioritním tématům, jež je nutné řešit i Zelená dohoda pro Evropu. Díky tomu se jim věnuje i několik důležitých unijních strategií pro klima. V neposlední řadě pak Unie poskytuje členským státům na boj s nedostatkem vody a suchem finanční podporu. Přes 300 projektů už tak například získali prostředky z fondů na výzkum a inovace pod hlavičkou programů Horizont 2000 a Horizont Evropa. Evropský parlament hraje při utváření vodní politiky klíčovou úlohu. Opakovaně hlasitě volá po tom, aby se nedostatek vody řešil komplexně. Europoslanci žádají, aby se zvýšily investice do vodní infrastruktury, přísněji se vymáhaly předpisy a aby se upřednostňovala řešení, jež jsou blízká přírodě, například obnovy mokřadů. Dále parlament přednedávnem důrazně připomněl, že ochrana vodních zdrojů není důležitá jen kvůli veřejnému zdraví a životnímu prostředí, ale také kvůli výrobě elektrické energie, zemědělství a potravinovému zabezpečení. Mimo to se zasazuje o urychlené schválení nařízení o obnově přírody. To si klade 3 cíle. Obnovit poškozené ekosystémy, navrátit půdě schopnost zadržovat vodu a zmírnit riziko povodní. V souvislosti s efektivním využíváním vody chtějí poslanci zavést závazné cíle, vztahující se navíc na všechny způsoby využití. A také podniknout další kroky, jež omezí znečištění způsobené chemikáliemi, léky, bakteriemi s antibiotickou rezistencí, mikroplasty, chemickými pesticidy a hnojivy. Hospodaření s vodou a odolnost celého systému pak musí být přeshraniční záležitostí. Mimo jiné proto, že mnohé z evropských řek a jezer sahají na území několika států. Je třeba investovat do vodohospodářské infrastruktury a inteligentních monitorovacích systémů, s nimiž bude možné sledovat kvalitu a využívání vody v reálném čase. Proto poslanci v rámci jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu na roky 2028 až 2034 navrhují zřídit zvláštní samostatný fond, z něhož by se financovalo zlepšování vodohospodářské odolnosti v regionech, v níž nedostatek vody hrozí nejvíc. Vodohospodářské krizi musíme čelit společně. Politici musí prosazovat udržitelné vodní hospodářství a vymáhat platné předpisy. Zatímco v průmyslu je nutné investovat do technologií, jež jsou efektivní z hlediska nakládání s vodou a jež snižují míru znečištění. I my ostatní můžeme přispět. Třeba tím, že ve svém každodenním životě nebudeme vodou plýtvat a podpoříme některou z iniciativ, jež se snaží cenné zdroje vody chránit. Evropský parlament bude v ochraně našich vod pokračovat. A měl by to udělat i každý z nás. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per decidere il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento Europeo. In questo episodio parliamo di come vengono distribuiti i seggi.
2: Come organo legislativo dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo rappresenta gli interessi di milioni di cittadini in tutti i 27 Paesi membri. Al di là delle affiliazioni e degli orientamenti politici, la distribuzione dei seggi al Parlamento rispecchia l'impegno dell'Unione per la democrazia e la rappresentanza. Quest'anno saranno eletti in tutto 720 deputati, 15 in più rispetto ai 705 attuali.
1: Per capire meglio come funziona il processo democratico europeo, vediamo più da vicino come vengono distribuiti i seggi tra i vari paesi dell'Unione. Il principio applicato è quello della cosiddetta proporzionalità degressiva, introdotto dal Trattato di Lisbona. Funziona così. Ogni paese viene assegnato un certo numero di seggi. I paesi più grandi ne hanno di più, quelli più piccoli di meno. C'è però anche da considerare che un deputato di un paese grande rappresenta un numero di persone maggiore rispetto a quello di un paese piccolo.
2: Ad esempio, la Germania, che è il paese più popoloso dell'Unione Europea, elegge 96 deputati, più di qualunque altro Stato. I paesi più piccoli come Malta, Lussemburgo e Cipro ne eleggono invece solo 6, che è anche il numero minimo di deputati previsto dai trattati. La Germania quindi detiene un seggio per ogni 860.000 abitanti, Malta ne ha uno per ogni 90.000 abitanti. Questo sistema garantisce che il voto di ogni europeo abbia lo stesso peso, a prescindere dal paese in cui viene espresso. Una volta eletti i deputati si dividono in gruppi organizzati in base all'affiliazione politica e non alla nazionalità. Nella nona legislatura, dal 2019 al 2024, il Parlamento si è diviso in 7 gruppi politici. Ma questo non è un numero fisso. Per dar vita a un gruppo politico ci vogliono infatti 23 deputati provenienti da almeno un quarto dei Paesi membri.
1: Dopo le elezioni europee del giugno di quest'anno, l'assegnazione dei seggi offrirà uno spaccato del panorama politico europeo in tutta la sua diversità. Il Parlamento svolge un ruolo fondamentale nell'elaborare leggi e politiche che hanno un impatto diretto sulla vita di milioni di persone in tutta Europa. E questo è solo uno dei tanti motivi per cui votare è così importante.
2: Il tuo voto decide chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e di scegliere i membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata, è una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva e ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
1: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: Konrad Adenaueri panus Euroopa ühendamisse on väga suur. Saksamaa liitvabariigi ehk Lääne-Saksamaa esimese liidukantslerina oli tal pärast teist maailmasõda märkimisväärne mõju nii Saksamaa, kui ka kogu Euroopa kujunemisele. Olles kogenud elu natside võimu all, teadis ta, et püsivat rahu on võimalik saavutada ainult ühte hoides. Suurelt jaolt just tänu Adenauerile jõudsid leppimiseni pika ajalooga vaenlased Saksamaa ja Prantsusmaa. Vaenlastest said liitlased ning Euroopa lõimumine sai alguse. Kuule kuulate saatesarja Ajalugu ja faktid, räägime Euroopa Liidu alusepanijatest, kes sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Konrad Adenauer sündis 5. jaanuaril 1876 Saksamaal Kölnis tagasihoidliku ja töökasse katoliku perre. Tema poliitiline karjäär sai hoo sisse pärast seda, kui ta abiellus 1904. aastal jõukast ja lugupeetud perest pärit Emma Vaieriga. Kölni linnapea Max Wallraff oli Emma Vaieri onu ja juba 3 aastat hiljem sai Adenauerist Wallraffi parem käsi. Pere õnn ei kestnud aga kaua. Emma Vaier suri juba 1916. aastal ja Konrad Adenauer jäi 3 lapsega üksi. Vaid mõni nädal hiljem sattus Adenauer ise tõsisesse autoõnnetusse ja pidi 2 kuud haiglas veetma. Vaatamata nendele õnnetustele tema poliitiline karjäär jätkus. Pärast seda, kui linnapea Wallraff suundus 1917. aastal Berliini, siseasjade riigisekretäri tööle, valiti Adenauer ühehäälselt uueks Kölni linnapeaks. 41-aastasest Adenauerist sai Preisimaa noorim linnapea. 1919. aastal abiellus Adenauer August Zinsseriga. Neile sündis 5 last, kellest 1 suri kahjuks mõne päeva vanuselt. Konrad Adenauerist sai Saksamaal 1 mõjukamaid ja silmapaistvamaid poliitikuid. Kuna ta pooldas vabariiklikku riigikorraldust ning oli föderalistlike ja kristlike vaadetega, ei meeldinud ta ei kommunistidele ega natsidele, kes olid Weimari vabariigi vastu. Kui natsid 1933. aastal Saksamaal võimule tulid ja Kölniski oma lipud heiskasid, käskis Adenauer need maha võtta. See peale lasti ta linnapea ametist lahti ning sunniti oma kodulinnast lahkuma. 1944. aasta augustis Adenauer arreteeriti, kuna Gestapo kahtlustas teda ja paljusid teisi ametnikke seotuses 20. juuli vandenõuga Hitleri vastu. Adenauerile läks esialgu õnneks põgeneda, ent septembris võttis Gestapo ta uuesti vahi alla ja saatis Brauweileri vanglasse. Selles Kölni lähedal asunud kurikuulsas natsivanglas hoiti ja piinati mitmeid poliitvange. Adenaueril õnnestus napilt kõige hullemast pääseda ning ta vabanes sama aasta novembris. Pärast teist maailmasõda tuli Adenauerile kanda järjekordset eraelulist kaotust. Tema teine abikaasa suri 1948. aasta märtsis. Adenaueri karjäär läks aga taas ülesmäge. Sama aasta septembris valiti ta juhtima parlamentaarset nõukogu, mille ülesanne oli välja töötada Saksamaa liitvabariigi põhiseadus. Lisaks muudele tegemistele pühendus Adenauer uue erakonna Kristlik-Demokraatliku Liidu ehk CDU loomisele. Erakonna eesmärk oli ühendada Saksamaa protestandid ja katoliiklased. 1949. aastal sai tolleks ajaks 73-aastasest Adenauerist Saksamaa liitvabariigi esimene liidu kantsler. Saksamaa ajaloo vanim kantsler Adenauer pidas seda ametit 14 aastat. Et kolmanda Reichi jõudused enam kunagi ei korduks, keskendus ta oma töös Saksamaa demokraatia stabiliseerimisele. Tema juhtimisel parandati suhteid naabritega ning Lääne-Saksamaast sai Euroopa Nõukogu, NATO ja Euroopa Majanduskoostööorganisatsiooni liige. Lisaks pooldas Adenauer kindlalt Euroopa söe- ja teraseühenduse loomist, mille üldpõhimõtted pandi paika 1950. aasta 9. mail esitletud Schumani deklaratsioonis ning Euroopa majandusühenduse loomist, milles lepiti kokku 1957. aastal. 1966. aastal Prantsusmaal messis peetud kõnes ütles ta ühenduse kohta järgmist.
4: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
5: kui meil õnnestub luua organisatsioon, mis võimaldab prantslastel ja sakslastel näha, mis toimub kummagi riigi terase- ja söetööstuses, aitab selline vastastikune kontroll luua usaldusel põhinevat poliitikat.
4: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
3: Konrad Adenaueri peamine tugevus avaldus välispoliitikas. Pärast teise maailmasõja ajal kogetud oli ta veendunud, et Euroopas saab püsiva rahu ja stabiilsuse saavutada vaid üheskoos tegutsedes. 1963. aastal allkirjastasid Prantsusmaa ja Saksamaa Elysee lepingu, mida tuntakse ka sõpruse lepinguna. Pärast sajandeid kestnud vaenutsemist oli see oluline samm leppimise suunas. Leping andis aimu Adenaueri poliitilisest strateegiast ja tema nägemusest selle kohta, milline võiks olla Saksamaa roll Euroopas. Samal ajal kui Adenauer tegi tööd ühtsuse suurendamise ning Saksamaa ja Prantsusmaa leppimise nimel, oli tema kodumaa lõhestatud. Lõhestatuse üks sümboleid, Berliini müür, ehitati vaid paar nädalat enne Lääne-Saksamaa 1961. aasta parlamendi valimisi. See ei suutnud küll väärata Adenaueri neljandat järjestikust valimisvõitu, kuid tema erakond Kristlik Demokraatlik Liit koos oma sõsarpartei Kristlik Sotsiaalse Liiduga pidi seekord moodustama koalitsiooni Vabademokraatliku parteiga. Nende kokkuleppe kohaselt töötas Adenauer kantslerina pool ametiaega ja astus 1963. aastal tagasi. Kolm aastat hiljem, juba 90-aastasena, astus ta tagasi ka Kristlik Demokraatliku Liidu juhi kohalt. See tähendas tema pika poliitilise karjääri lõppu. Konrad Adenauer suri 1967. aasta 19. aprillil 91 aasta vanuselt. Teda mälestati üle kogu maailma kui inimest, kellele sakslased võlgnevad oma vabaduse, heaolu ja kindlustunde. Adenaueri mõju Euroopale on samuti raske üle hinnata. Euroopa Komisjoni esimene president Walter Hallstein kirjeldas seda nii.
6: In jeder Politik ist so viel Stärke.
5: Poliitikas on tugevust vaid nii palju, kui selles on lootust. Euroopa poliitikas on lootust väga palju. Suurelt jaolt võlgneme selle Konrad Adenauerile. Just seepärast kummardame tema veendumuste ja poliitilise elutöö ees.
6: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
3: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: Bavartari Hortacha brosis lawn fortuna horpe at Conra Maastricht, agus Conra hi Amsterdam agus Nice alane. Le Conra Maastricht lagged bunflock antis orpe horlinge, tre afra suntus of a polituile achnamiacha agus socialta hortestach. Chur Conra hi Amsterdam agus Nice lech a monuson, tre rolling like le fiben ensna instituti, as tre nantis a olivood of eadu. Is leruid na Conra hison nodur dinamicuil agus sheer afra hochan antis orpeg. Agus ar a chumas é féin iúnú agus a achorú mar ragart a rúláin agus deisna nua. As an teanta sa fós agus a gahrú leis, is bunchlocha a struchtúr agus a réalachas id na conarthí bunachacha san i gónaí. Is féidir éisteach do tilipod chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Farlament na Hórpa.
1: Hvor meget ved du om formanden for Europaparlamentet? Du ved sikkert godt, hvad den nuværende formand hedder, og du er nok også godt klar over, at jobbet som parlamentsformand er et af de vigtigste i EU. Men lad os prøve at finde ud af lidt mere.
2: For at kunne blive formand, skal man først vælges ind i Europaparlamentet. Der afholdes EU-valg hvert femte år, men Europaparlamentet vælger sin formand med 2,5 års mellemrum. Sådan har det dog ikke altid været. Frem til 1979 blev parlamentets formand valgt med 1 eller 2 års mellemrum. Siden 1979 har det første valg i hver valgperiode som regel været afholdt i juli, under den første plenarforsamling efter EU-valget. Halvvejs gennem valgperioden, altså 2,5 år senere, vælges der en ny formand. Det seneste formandsvalg fandt sted den 16. juli 2024, da parlamentet genvalgte Roberta Metsola, som dermed har formandsposten frem til januar 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
1: Dette vil fortsat være et parlament for alle mennesker i Europa. Sammen må vi bakke op om håbets politik, om drømmen om Europa, om vores forfædres løfte, som endnu ikke er opfyldt. Efter 2,5 års formandskab ønsker jeg stadig, at folk genvinder troen på og begejstringen for vores projekt, at de har en tro på, at vi kan gøre vores fælles rum mere sikkert, mere retfærdigt og mere lige. En tro på, at vi sammen er stærkere og bedre. En tro på, at vores Europa er for alle.
2: Men hvordan bliver man formand for parlamentet? Først vælges kandidaterne. De vælges hver især af en af de 8 politiske grupper, eller en gruppe på mindst 36 parlamentsmedlemmer. Når kandidaterne er på plads, bliver der afholdt en hemmelig afstemning. Den kandidat, der opnår et absolut flertal af stemmerne, vælges til formand.
1: Nogle gange skal man igennem flere afstemningsrunder, før det sker, at en kandidat får absolut flertal. Hvis der stadig ikke er nogen vinder efter 3 runder, vil der være en 4. og sidste runde, hvor kun de 2 parlamentsmedlemmer, der fik flest stemmer i 3. runde, kan deltage. Formanden vælges med et absolut flertal af de afgivende stemmer, og ikke med et absolut flertal af parlamentsmedlemmerne. Det betyder, at der hverken tages hensyn til dem, der undlader at stemme, dem, der afgiver ugyldige stemmer, eller dem, der stemmer blankt. Roberta Metsola blev genvalgt i første runde med 562 ud af 699 stemmer. Der er i alt 720 medlemmer af Europaparlamentet.
2: Efter at være blevet valgt, er en af formandens vigtigste opgaver at lede plenarmøderne. Det vil sige, at formanden åbner, udsætter og hæver møderne. Formanden afgør også, om ændringsforslag kan behandles. Det samme gør sig gældende for forespørgsler til EU-rådet og Europakommissionen. Og så afgør formanden også, om parlamentets betænkninger er i overensstemmelse med dets egen forretningsorden. Formanden opretholder ro og orden, giver ordet videre til den næste taler, erklærer forhandlingerne for afsluttet, sætter punkter til afstemning og bekendtgør afstemningsresultaterne.
1: Formanden er også ansvarlig for at sikre, at parlamentets forretningsorden bliver overholdt. Som formand leder man alle parlamentets aktiviteter og repræsenterer parlamentet i retlige anliggender. Formanden står også i spidsen for formandskonferencen for de politiske grupper og Europaparlamentets præsidium, som blandt andet tæller de 14 næstformænd. Hvis du ikke er helt med på jargonen her, så har vi en række andre episoder i den her serie, der forklarer, hvad de forskellige ting betyder.
2: En anden vigtig del af formandens arbejde er rollen som repræsentant for parlamentet i internationale forbindelser og i samarbejdet med de øvrige EU-institutioner. Det er en rolle, som formanden blandt andet udfører ved at tage på officielle rejser rundt om i verden. Og der er mere endnu. Formanden taler også til det europæiske råd forud for dets møder. I det europæiske råd sidder stats- og regeringscheferne, og det er formandens opgave at give udtryk for parlamentets synspunkter om de emner, der skal debatteres.
1: Når parlamentet har stemt om EU-budgettet, vedtager formanden det ved at underskrive det. Under den fælles beslutningsprocedure med EU-rådet kan formanden stå i spidsen for parlamentets og rådets forligsudvalg. Desuden underskriver parlamentets formand sammen med EU-rådets formand alle de retsakter, der vedtages af disse to EU-institutioner i fællesskab.
2: Endelig modtager formanden også anmodninger om protektion. Protektion er en måde, hvorpå parlamentet kan tilslutte sig en sag ved at give den moralsk støtte. Parlamentet optræder som protektor for et begrænset antal arrangementer hvert år og på visse betingelser. Som du nok kan høre, er jobbet som formand for Europaparlamentet et af de vigtigste i EU, og der ligger et stort ansvar på skuldrene af den, der har det.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på Europarl Radio.
4: These days, thanks in large part to the Erasmus program, it is increasingly easy for students in Europe to study in 2, 3, or even more different countries. More and more students begin their studies in one country before continuing them somewhere else. In short, it is becoming easier, more accessible, and more commonplace for students to move around. But how can we standardize education received across several countries? How can we make sure that the qualifications received from different countries and different institutions really do represent the same thing? This is where the European Credit Transfer and Accumulation System comes in. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be exploring the importance and origins of the European Credit Transfer and Accumulation System, or ECTS for short. Let's start by taking a look at what the European Credit Transfer and Accumulation System actually is. The ECTS framework is a tool used by the European higher education area that allows credits taken at one higher education institution to count towards a qualification being pursued at another. ECTS credits represent learning based on defined learning outcomes, as well as the associated workload. The system was introduced in 1989 by the European Union as part of the Erasmus programme. The ECTS is the first and only point-based system to have been tried and tested at European level and has proved highly successful. It goes hand in hand with the Bologna Declaration, which, since 1999, has harmonised higher education in Europe. Since its creation, the ECTS framework has been adopted as the national credit system by the majority of the 49 countries that make up the European higher education area. But how does it work? Well, one ECTS credit corresponds to approximately 25 to 30 hours of work. One semester is equivalent to 30 credits, and a full year of study or work equals 60 credits, amounting to 1,500 to 1,800 hours of work overall. In a standard academic year, these credits are usually broken down into several smaller modules or courses. A typical short cycle qualification usually includes 90 to 120 ECTS credits. A first cycle, or bachelor's degree, consists of either 180 or 240 ECTS credits. A second cycle, or master's degree, usually equates to 90 or 120 ECTS credits. The way in which the ECTS is used at the third cycle, or PhD level, can vary. The first advantage of ECTS credits is that they allow you to validate different levels of study even if you take a break. If you stop studying but have already obtained a certain number of credits, you will not have to retake the credits you have already earned if you resume your studies a few years later or in a different country. Once you have obtained ECTS credits, they're for life. These credits also enable institutions to create gateways. For example, after completing a bachelor's degree in economics, law, or management, you could take part in a master's programme in a business school, thanks to the equivalences. However, sometimes the connection between two courses is less obvious. For instance, an undergraduate degree in communications may open the door to a master's degree in criminology. At times, certain schools require you to acquire a certain number of additional credits, particularly through what are known as bridge years, which allows students to choose a new path during their studies without completely losing the progress that they have already made. The ECTS also makes it possible to blend different learning styles, such as university and work-based learning, within the same programme of study or through lifelong learning. Most postgraduate education programmes, such as additional master's degrees or university certificates, require a minimum number of ECTS credits. Lastly, the ECTS framework also makes it possible to harmonise grading scales between different countries. For example, the ECTS makes it easier to compare the applications of students applying for an international exchange or a scholarship. The ECTS grading scale was developed to serve as a reference and to facilitate the transfer of students and their academic profiles between different higher education institutions across Europe. Grades are given on a scale from A to F and are accompanied by keywords and a short commentary. Each institution is free to apply the ECTS grading system according to its own teaching model. Finally, once a student graduates, the ECTS helps make other documents, such as the diploma supplement, clearer and easier to use in different countries. The diploma supplement provides information that makes it easier for employers and education institutions to understand your qualification. As you can see, the ECTS is helping to strengthen mobility across Europe. A more open Europe means a Europe where people can meet peers from other countries, experience different cultures, and have meaningful exchanges. And the ECTS framework enables students across Europe to do these very things. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
5: Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2026. Las cinco películas candidatas al Premio del Público Lux 2026 son Christie, Sorda, It Was Just an Accident, Love Me Tender y Sentimental Value. Christie es una película dramática escrita y dirigida por el cineasta y fotógrafo irlandés Brendan Canty. Christie y Shane, dos hermanos distanciados que pasaron una infancia difícil en el sistema de acogida, se ven de repente viviendo bajo el mismo techo. Ahora deberán reconciliarse con su pasado al tiempo que Christie toma decisiones sobre su futuro.
6: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never going to get a foster home like that again.
7: You're Shane's brother, aren't you?
8: I am, yeah. Christie.
5: La película se estrenó mundialmente en la 75 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, y ganó el gran premio en la sección Generation 14+, enfocada al público juvenil. También ganó el premio a la mejor película irlandesa del Galway Film FEDAT en julio de 2025. Sorda es una película dramática española de 2025 escrita y dirigida por Eva Libertad. Se trata de la continuación del cortometraje homónimo, nominado a un premio Goya en 2023. Ángela, una mujer sorda que trabaja en la España rural, espera un bebé con su pareja oyente, Héctor. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y obliga a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.
9: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
10: ¿Eh? Yeah, baby.
5: La película tuvo su estreno mundial en la 75 Berlinale, donde se llevó el premio del público de la sección Panorama a la mejor película y el máximo galardón otorgado por la Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo. It Was Just an Accident es una película de suspense de 2025 escrita y dirigida por el director iraní Jafar Panahi. Es una coproducción entre Irán, Francia y Luxemburgo. Un coche averiado llega al taller del mecánico Vahid en mitad de la noche. Oye algo que le hace pensar que el conductor es el funcionario gubernamental que lo torturó en el pasado, pero como nunca vio su rostro, no puede estar seguro de que sea él.
11: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
12: تا کی باید منتظر باشین
11: تا وقتی که بهوش بیاد
12: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
13: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
12: نه بابا
5: La película se estrenó mundialmente en la selección oficial del 78 Festival de Cine de Cannes, donde se hizo con la Palma de Oro. Love Me Tender es una película dramática francesa escrita y dirigida por Anna Casanave-Cambet. Clémence lleva años separada de Laurent, su esposo, y ambos comparten la custodia de su hijo Paul. Sin embargo, cuando ella comienza una nueva relación con Sara, Laurent intenta separarla de su hijo.
13: Là, on peut y aller comme ça?
14: Bah oui, comme ça.
13: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
5: La película se estrenó mundialmente en la sección Un certain regard del 78 Festival de Cannes, donde también fue nominada para el premio Queer Palm. Sentimental Value es una comedia dramática dirigida por el cineasta noruego-danés Joachim Trier. Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes deben enfrentarse a Gustav, su distante padre, un director de cine antaño famoso que las abandonó de pequeñas. Nora es ahora una actriz de teatro consagrada a su carrera, tras haber seguido un camino diferente al de Agnes, que optó por una vida familiar más convencional. Gustav, con la esperanza de hacer un regreso triunfal a las pantallas, planea una película basada en la trágica vida de su propia madre, marcada por el trauma de la guerra. Cuando Nora rechaza el papel principal, se lo da a una estrella de Hollywood. Conforme avanzan los preparativos para el rodaje, Gustav intenta recuperar su legado profesional. ¿Será capaz también de reparar el resquebrajado vínculo con sus hijas?
13: Han är inte här för att ordna med sorg, jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
15: Vad sa du?
13: Nej, det är en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
15: Vilket projekt då?
13: Det är den snackat med dig om.
15: Min film? Den han skrev till mig?
13: Ja, den du ville spela i.
5: La película tuvo su estreno mundial en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes de 2025, donde recibió una gran acogida y ganó el gran premio. Fue seleccionada para representar a Noruega en la 98 edición de los Oscar, en la categoría de Mejor Película Extranjera. Un jurado compuesto por expertos cinematográficos de toda Europa, nombrados cada año por los coordinadores de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento, eligió las cinco finalistas. Las películas nominadas para el Premio del Público Lux, subtituladas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea por el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo, se proyectan en cines de toda la Unión. Las personas que asistan a las proyecciones podrán puntuar las películas con hasta 5 estrellas a través de la plataforma de votación del Premio Lux. La cinta ganadora será seleccionada conjuntamente por los eurodiputados y las valoraciones del público, aportando cada grupo el 50% del resultado, y se anunciará en abril durante una ceremonia especial que se celebrará en el Parlamento Europeo. El Lux, el premio del público al cine europeo, pone de relieve las películas que tratan temas sociales y políticos. Su objetivo es sensibilizar sobre cuestiones sociales, políticas y culturales en Europa. El Servicio de Traducción del Parlamento Europeo ha traducido y subtitulado las 5 películas nominadas en las 24 lenguas oficiales de la UE para personas sordas y con discapacidad auditiva. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
16: Alcide De Gasperi era un visionario, ma la sua visione non nasceva da ideali astratti. È stata plasmata dall'esperienza di chi ha vissuto sulle mutevoli linee di faglia degli imperi.
17: Con queste parole, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, traccia un breve ma vivido ritratto di Alcide De Gasperi, l'uomo politico che sognava un'unione pacifica tra le molteplici identità europee.
18: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito a costruire l'Europa, la sua identità e i suoi valori. Sono le madri e i padri fondatori.
17: Alcide De Gasperi nasce alla fine del XIX secolo in una zona prevalentemente italiana dell'impero austro-ungarico. Convinto oppositore del fascismo, nel 1943 fonda il Partito Democratico Cristiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricoprirà la carica di primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana fino al 1953. Insieme a Konrad Adenauer e Robert Schuman, promuove attivamente l'unità europea.
18: Tra i suoi lasciti più importanti spicca l'idea che le nazioni e i popoli abbiano molto più da guadagnare se collaborano.
16: Nato in Trentino, terra di confine e di passaggio, egli visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre il confine e oltre l'orizzonte storico, e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
17: Alcide De Gasperi nasce il 3 aprile 1881 nella regione montagnosa del Trentino Alto Adige, nota anche come Sud Tirolo, all'epoca parte dell'impero austro-ungarico. La sua modesta famiglia è di fede cattolica e molto devota. Nel 1900 si trasferisce a Vienna per studiare filologia e aderisce al movimento studentesco cattolico.
18: Dopo la laurea, De Gasperi torna in Trentino, dove lavora come giornalista per un quotidiano cattolico, partecipando a campagne per ottenere più diritti per la minoranza italiana della regione. Nel 1918, caduto l'impero austro-ungarico, il Trentino passa all'Italia. Un anno dopo, De Gasperi sarà cofondatore del Partito Popolare Italiano e nel 21 viene eletto al Parlamento italiano.
17: Negli anni 20, Mussolini sta consolidando il suo potere in Italia. Nel 26 i fascisti vietano tutti gli altri partiti politici, compreso il Partito Popolare Italiano. I suoi leader sono costretti ad abbandonare la vita politica o ad andare in esilio. De Gasperi viene arrestato nel 27 e condannato a 4 anni di prigione, per poi essere rilasciato grazie all'intervento di Papa Pio XI. Trascorre quindi 14 anni come bibliotecario in Vaticano. Durante questo periodo riflette su come conciliare i suoi valori religiosi con l'azione politica. Da questa riflessione nasce il trattato Idee ricostruttive, che diviene il testo programmatico del Partito Democratico Cristiano, fondato clandestinamente nel 1943.
18: Dopo la caduta del fascismo, De Gasperi assume la guida del partito appena costituito e diventa primo ministro, carica che ricoprirà fino al 1953. Durante l'era De Gasperi, l'Italia viene ricostruita su nuove basi, con una nuova Costituzione repubblicana, istituzioni democratiche più solide e una rapida ripresa economica. Le riforme comprendono diritto di voto per le donne, edilizia popolare, riforma agraria, sviluppo dell'Italia meridionale e investimenti nel settore energetico.
17: De Gasperi è un convinto sostenitore della cooperazione internazionale. Considera essenziale restituire all'Italia il suo ruolo sulla scena mondiale. Con la sua partecipazione alla conferenza di pace di Parigi il 10 agosto del 1946, l'Italia rientra a pieno titolo nella comunità internazionale.
14: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.
18: De Gasperi si adopera per convincere l'Italia ad aderire al piano Marshall statunitense e alla NATO in un momento in cui il paese aveva ancora uno dei più grandi partiti comunisti dell'Europa occidentale.
16: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro all'Italia occorreva inventare un futuro all'Europa, un futuro diverso dal passato. E lo fece, comprendendo la necessità di trovare compromessi, ma rimanendo irremovibile nella sua determinazione a non scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi noi tutti crediamo.
17: Uno dei suoi contributi più significativi è il sostegno alla reintegrazione della Germania nella comunità internazionale.
18: Insieme al cancelliere della Germania Ovest, Konrad Adenauer, e al ministro degli esteri francese, Robert Schuman, si impegna attivamente per l'unità europea. Tutti e tre provengono da regioni di confine, sono stati perseguitati dal nazifascismo e hanno capito che per porre fine ai conflitti i confini vanno superati.
17: De Gasperi appoggia la dichiarazione Schuman che porterà alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e promuove l'idea di una politica di difesa comune europea. Nel 1951 tiene un discorso in francese all'Assemblea del Consiglio d'Europa a Strasburgo sull'importanza di una Comunità Europea di difesa.
18: Se ci limitiamo a creare solo amministrazioni comuni senza una volontà politica superiore garantita da un'autorità centrale in cui gli interessi nazionali si uniscano, si precisino e confluiscano in un'unione superiore, c'è il rischio che a confronto con il dinamismo delle singole nazioni questo progetto europeo appaia freddo e privo di una vita ideale.
17: De Gasperi è fermamente convinto che essere europeisti porterà alla pace e alla democrazia nel continente. Immagina un'Europa unita, non in sostituzione delle singole nazioni, ma come un partenariato in cui gli stati si sostengono e si rafforzano a vicenda.
18: Il fatto di essere cresciuto in una regione di confine, di aver vissuto sotto il fascismo e di aver fatto parte di una minoranza lo rende profondamente consapevole della necessità di un'unità europea per sanare le ferite della guerra e prevenire altre atrocità in futuro. Questa sua convinzione lo avvicina molto a Schuman e Adenauer, gli altri due architetti della Comunità Europea.
17: Sebbene sia morto nel 1954 senza riuscire a vedere il suo sogno pienamente realizzato, Alcide De Gasperi rimane una figura fondamentale nella storia dell'integrazione europea e la sua eredità è ancora viva nei valori e nelle istituzioni dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
16: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi, un'Europa in cui i confini non limitano le ambizioni, in cui la cooperazione porta a una prosperità condivisa, in Europa che dobbiamo continuare a costruire per coloro che verranno dopo di noi. Un'Europa basata sui valori che offrono soluzioni. Oggi e ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
18: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
19: Ombudsmanul European este un organ independent și imparțial care ajută persoanele, companiile și organizațiile atunci când acestea întâmpină probleme în relațiile lor cu administrația Uniunii Europene. Ombudsmanul investighează cazurile de administrare defectuoasă în instituțiile și organele Uniunii și servește astfel de intermediar între cetățeni și instituțiile europene. Termenul ombudsman se referă atât la organul independent, cât și la persoana care îl conduce. În fiecare an, aceasta informează Parlamentul în legătură cu activitățile instituției în fruntea căreia se află și prezintă un raport în fața deputaților europeni. Ombudsmanul este ales de Parlamentul European pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Din decembrie 2024, funcția este deținută de Teresa Anhiniu, expertă independentă în drepturile omului și cercetătoare universitară. Ea este și membra Comitetului de Supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă și a fost în trecut adjunctă Avocatului Poporului din Portugalia. Anterior, postul de ombudsman european a fost ocupat de Emily O'Reilly, fostă jurnalistă originară din Irlanda, care a deținut funcția din iulie 2013. Vă întrebați cu siguranță la ce se referă termenul general de administrare defectuoasă. Ei bine, el privește în special neregulile administrative, tratamentele inechitabile și cazurile de discriminare. Se aplică însă și abuzurilor de putere, politicilor de recrutare defectuoase sau lipsei unui răspuns, respectiv refuzului de a acorda accesul la informații de interes public. Atenție însă, reclamantul trebuie să contacteze mai întâi instituția vizată de plângere pentru a încerca să rezolve problema. Doar dacă situația nu se deblochează, poate face apel la ombudsman. Plângerile pot fi depuse în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. organ imparțial, ombudsmanul nu primește instrucțiuni de la niciun guvern sau nicio organizație. El poate demara anchete din proprie inițiativă, dar nu poate ancheta fapte care fac obiectul unor proceduri judiciare. În împrejurări excepționale și la cererea Parlamentului European, Curtea de Justiție a Uniunii Europene îl poate destitui pe ombudsman dacă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru a-și exercita funcția sau dacă a comis o eroare gravă. Cum intervine ombudsmanul în practică? În primul rând, o problemă poate fi rezolvată foarte simplu, avertizând și informând instituția vizată în legătură cu aceasta. Dacă nu este suficient, ombudsmanul se străduiește să ajungă la un acord amiabil pentru a remedia situația. Dacă nu reușește, poate adresa recomandări instituției. În cazul în care instituția nu le acceptă, ombudsmanul poate transmite un raport special Parlamentului European, care trebuie să ia măsurile necesare. Să luăm un exemplu din iulie 2024. În cadrul a 5 anchete diferite, ombudsmanul european de la acea dată, Emily O'Reilly, a constatat un caz de administrare defectuoasă din partea Oficiului European pentru Selecția Personalului, mai cunoscut sub acronimul EPSO, în felul în care acesta a tratat mai multe plângeri privind teste de recrutare online. Candidații s-au plâns că au întâmpinat probleme la demararea testelor, că instrumentele de pe platforma de testare nu funcționau corespunzător și că perioadele de așteptare erau excesiv de lungi. Într-una dintre anchete, ombudsmanul a sugerat ca EPSO să examineze dacă este posibil să verifice retroactiv aspectele tehnice ale unui test deja încheiat, inclusiv funcționarea diverselor instrumente, consultând registrele tehnice. EPSO ar trebui pe cât posibil să insiste ca această funcționalitate să fie inclusă în următorul contract care va fi încheiat cu furnizorul de servicii de teste de la distanță. În celelalte 4 anchete, Emily O'Reilly a cerut ca EPSO să-i contacteze pe reclamanți pentru a găsi o soluție potrivită și echitabilă, adaptată fiecarei situații. Însă atribuțiile ombudsmanului nu se încheie aici. Pe lângă anchetele declanșate de plângeri specifice, ombudsmanul european are și competența de a acționa proactiv în chestiuni strategice mai generale. El atrage atenția asupra unor aspecte de interes public și analizează chestiuni legate de instituțiile Uniunii și de procesul decizional democratic. Să revenim la exemplul pe care l-am dat despre EPSO. Emily O'Reilly a desfășurat aceste 5 anchete simultan cu o altă anchetă, din proprie inițiativă, privind utilizarea de către EPSO a testelor de la distanță. În concluziile la care a ajuns, ea a sugerat ca EPSO să se asigure că cerințele tehnice nu îi dezavantajează pe unii candidați sau nu îi împiedică să dea teste de la distanță. Ombudsmanul a recomandat de asemenea ca EPSO să garanteze că accesul la instrucțiunile privind depanarea și depunerea plângerilor este asigurat în timpul testelor, iar modalitățile de depunere a plângerilor sunt reexaminate. Emily O'Reilly a sugerat și ca EPSO să ofere candidaților posibilitatea să dea din nou testele în centre cu prezență fizică, dacă nu reușește să rezolve problemele privind egalitatea de șanse legate de testele de la distanță. Trebuie să precizăm însă că ombudsmanul european nu poate ancheta plângeri privind administrațiile naționale, regionale sau locale ale statelor membre, chiar dacă aceste plângeri se referă la chestiuni legate de Uniune. În astfel de cazuri, este indicat să se recurgă la ombudsmanul național sau la cel regional, dacă există. Anual, Biroul Ombudsmanului European tratează peste 700 de plângeri provenite din toată Uniunea și deschide peste 350 de anchete. El ajută persoanele, companiile și organizațiile care întâmpină probleme în relațiile lor cu administrația Uniunii Europene. Rolul său este așadar esențial pentru buna funcționare a Uniunii Europene. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
20: Huhtikuun 2024 lopussa maailmassa oli yli 120 miljoonaa ihmistä, jotka olivat joutuneet poistumaan kotiseudultaan vainon, konfliktien, väkivallan ja ihmisoikeusloukkauksien vuoksi, eli lähes 1/69 ihmisestä. Heidän joukossaan on yli 43 miljoonaa pakolaista. On myös miljoonia ihmisiä, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta. Heiltä puuttuvat perusoikeudet, kuten koulutus, terveydenhuolto, työpaikka ja vapaa liikkuvuus.
0: Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme sitä, miten EU vastaa humanitaarisiin kriiseihin. Pelkästään viime vuonna 10 miljoonaa ihmistä joutui pakenemaan sotia ja ilmastokriisejä, ja tämä vain jatkuu tulevaisuudessa. YK:n pakolaisjärjestön tuoreimman raportin mukaan kotiseudultaan siirtymään joutuneiden määrä on noussut 120 miljoonaan. Määrä on lähes yhtä suuri kuin Japanin väkiluku. Miljoonat ihmiset joutuivat lähtemään kodeistaan pelkästään vuoden 2024 ensimmäisinä kuukausina, kun konfliktit kärjestyivät esimerkiksi Ukrainassa, Gaasan alueella, Syyriassa ja Sudanissa. Noin 3/4 kotiseudultaan paenneista on kotoisin maista, joissa ilmastokriisin vaikutuksesta on tullut osa arkielämää. Eniten kasvoi niiden ihmisten määrä, jotka joutuivat pakenemaan konfliktia, mutta jäivät kotimaahansa. Yli 68 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään oman maansa sisällä. He ovat kaikkein haavoittuvimpia siirtymään joutuneita ihmisiä, koska he ovat usein loukussa vaarallisilla konfliktialueilla, eivätkä pääse turvaan. Pakolaisten ja muiden kansainvälistä suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on noussut yli 43 miljoonaan. Pakolaiset ovat ihmisiä, jotka ovat konfliktia, vainoa ja ihmisoikeusloukkauksia paetessaan ylittäneet rajan toiseen maahan. Turvapaikanhakija on henkilö, joka on paennut kotimaastaan ja hakenut turvapaikkaa toisesta maasta, mutta odottaa edelleen hakemuksensa käsittelyä. Jokaista turvapaikanhakijaa ei lopulta tunnusteta pakolaiseksi, mutta jokainen pakolainen on aluksi turvapaikanhakija.
20: Pakolaiskriisi on yksi Euroopan unionin vaikeimmista haasteista. EU:lla on useita rahoitusmekanismeja ja ohjelmia, joilla pyritään puuttumaan muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksiin. Näillä rahoitusohjelmilla tuetaan EU-maita muuttovirtojen hallinnassa sekä muuttajien ja pakolaisten kotouttamisessa ja rajaturvallisuuden parantamisessa. EU:n tärkein maahanmuutto- ja turvapaikka-alan rahoitusohjelma on turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea EU-maita turvapaikkajärjestelmien, vastaanotto-olosuhteiden ja kansainvälistä suojelua koskevien menettelyjen parantamisessa. Lisäksi se edistää EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotouttamista yhteiskuntaan. Rahastosta tuetaan myös paineenalaisia EU-maita. Tuella parannetaan niiden valmiuksia hallita suuria määriä maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. Lisäksi mahdollistetaan muuttajien paluu lähtömaihinsa inhimillisellä ja ihmisarvoisella tavalla.
0: Euroopan komissio hyväksyi kesäkuussa 2024 muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen yhteisen täytäntöönpanosuunnitelman. Sillä pyritään varmistamaan, että sovittuja uusia turvapaikka- ja muuttoliikesääntöjä aletaan soveltaa kesäkuun 2026 puoliväliin mennessä. EU-maiden täytyy vuoden 2024 loppuun mennessä laatia kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmat, joissa esitetään yksityiskohtaisesti, miten maat aikovat panna säännöt täytäntöön. Yhteisessä täytäntöönpanosuunnitelmassa on 10 keskeistä osaa. Yksi niistä on yhteinen muuttoliike- ja turvapaikkatietojärjestelmä. Sen avulla EU-maat voivat noudattaa uusia solidaarisuus- ja vastuullisuussääntöjä. Suunnitelmaan kuuluu myös järjestelmä, jolla hallitaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten laitonta maahantuloa. Lisäksi tehostetaan turvapaikkamenettelyjä ja parannetaan hakijoiden elintasoa. Euroopan komissio ehdotti muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta vuonna 2020 ja Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen vuonna 2024. Sopimus on EU:n yhteinen toimintatapa, jolla muuttoliikettä hallitaan oikeudenmukaisesti ja kestävästi. Sen tavoitteena on varmistaa EU-maiden välinen solidaarisuus, tarjota varmuutta ja suojella uusien tulijoiden perusoikeuksia.
20: Nämä aloitteet osoittavat, että EU pyrkii hoitamaan muuttoliike- ja turvapaikka-asioita kokonaisvaltaisesti. Niissä tarjotaan sekä välitöntä apua että pitkän aikavälin ratkaisuja, joilla pyritään edistämään kotouttamista ja yhteistyötä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokaisen toimintapolitiikan ja rahaston takana on todellisia inhimillisiä tarinoita. Yksilöitä ja perheitä, jotka etsivät turvallisuutta, vakautta ja mahdollisuutta rakentaa uusi elämä. EU:n aloitteissa ei ole kyse pelkästään lukumääristä ja politiikoista, vaan myös kouriintuntuvasta muutoksesta näiden ihmisten elämässä.
0: Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: Podpora európskej integrácie, motivácia ľudí k účasti na voľbách a riešenie lokálnych problémov. To všetko patrí medzi politické priority Európskej únie. Hovorí sa o nich skutočne veľa. No keď sa tieto témy objavia v reálnom živote, sú dosť neuchopiteľné, najmä pre mladých ľudí. Preto sa Európska komisia rozhodla zamerať sa práve na ne. A tak niekdajšiu európsku dobrovoľnícku službu
21: premenila na niečo väčšie. Hlavným cieľom programu je dosiahnuť, aby sa mladí ľudia a organizácie viac zapájali do aktivít v oblasti solidarity, a to predovšetkým na dobrovoľnej báze. Účastníci budú môcť získať skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva a urobiť tak prvý krok k tomu, aby sa stali aktívnymi občanmi.
3: To, ako táto iniciatíva pomáha mladým ľuďom stať sa aktívnymi občanmi, nám priblížila bývalá europoslankyňa Michaela Šojdrová.
22: The main objective of this program.
21: Hlavným cieľom programu je dosiahnuť, aby sa mladí ľudia a organizácie viac zapájali do aktivít v oblasti solidarity, a to predovšetkým na dobrovoľnej báze. Účastníci budú môcť získať skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva a urobiť tak prvý krok k tomu, aby sa stali aktívnymi občanmi.
3: To však nie je všetko. Európsky zbor Solidarity sa teraz zaoberá aj úplne novou činnosťou – poskytovaním humanitárnej pomoci. Čo presne to znamená? Vďaka tomuto programu, ktorý je súčasťou čoraz väčšej globálnej siete, môžeš dobrovoľníčiť nielen v celej Európskej únii, ale aj v rámci miestnych komunít po celom svete. Bývalý eurokomisár pre kultúru, mládež a šport Tibor Navračič to označil za významný pokrok.
23: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
24: V čase čoraz väčších konfliktov a prehlbujúcich sa kultúrnych rozdielov medzi krajinami a dokonca aj v rámci komunít je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Preto chceme upevniť už existujúce základy a ďalej na nich stavať. Je to však jedna dôležitá novinka, možnosť dobrovoľníctva v oblasti operácií humanitárnej pomoci. Práve to by mohlo byť prvým krokom k vytvoreniu skutočne celosvetovej dobrovoľníckej komunity.
23: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
3: Čo to znamená v praxi? Ak máš aspoň 18, najviac však 30 rokov, môžeš sa prihlásiť do rôznych projektov vo vyše 60 krajinách a regiónoch. Všetky potrebné informácie nájdeš na Európskom portáli pre mládež. Projekty tam môžeš vyhľadávať podľa krajiny, témy či dátumu začatia. Ak nevieš, kde začať, sprav si kvíz. Zistíš tak, ktoré aktivity zodpovedajú tvojim záujmom. Projekty Európskeho zboru Solidarity možno rozdeliť do troch hlavných skupín. Dobrovoľnícke aktivity, projekty v oblasti Solidarity a humanitárna pomoc. Treba podotknúť, že veková hranica uchádzačov o projekty v novej oblasti, ktorou je humanitárna pomoc, je na miesto 30 až 35 rokov. Zoznam projektov obsahuje podrobnosti o dátume začatia, trvaní projektu a termíne podania prihlášky. Nájdeš tu však aj dôležité informácie o podmienkach, ktoré musíš splniť, požadovaných zručnostiach a samozrejme aj o samotnej činnosti, ktorú budeš vykonávať. Prihláške treba priložiť dva dokumenty. Prvým je životopis, v ktorom môžeš vyzdvihnúť nielen svoje oficiálne pracovné skúsenosti, ale aj koníčky a účasť na tímových aktivitách. Tým druhým je motivačný list. V tom vysvetlíš, prečo je pre teba daný projekt dôležitý. Elena Degan, koordinátorka programu Európskeho zboru Solidarity, potvrdila dôležitosť neformálneho vzdelávania týmito slovami.
1: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché
21: najviac záleží na motivačnom liste. Keďže ide o dobrovoľnícku činnosť, motivácia angažovať sa na európskej úrovni je dôležitejšia než rozsiahle pracovné skúsenosti. Koníčky, účasť na skupinových aktivitách či osobné záujmy majú často väčšiu váhu ako predchádzajúce pracovné skúsenosti.
1: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
3: Ak si sa dostal či dostala do užšieho výberu kandidátov, komisia stojaca za projektom sa s tebou skontaktuje. Potom budú nasledovať pohovory. V tejto fáze sa postupne dozvieš všetky podrobnosti o projekte. Pracovné podmienky, dokumenty, ktoré treba predložiť, podmienky úhrady cestovných nákladov, prípadné vízové požiadavky či informácie o tom, kde budeš bývať. Ak ti bude všetko jasné a rozhodneš sa ísť do toho, tvoje dobrodružstvo sa oficiálne môže začať. Na tvojej ceste ťa bude podporovať tzv. Bezpečnostná sieť dobrovoľníkov, ktorá ti bude neustále k dispozícii. Tvoria ju organizácie i jednotlivci, ktorých úlohou je pomáhať dobrovoľníkom počas celého procesu. Členmi tejto siete sú vysielajúca organizácia v domovskej krajine, ktorá uchádzačom pomáha s prípravou, organizuje školenia a schvaľuje projekt. Hostiteľská organizácia, ktorá ťa privíta a postará sa o ubytovanie, stravu, malé vreckové a cestovné náklady. Miestny mentor či mentorka, ktorí ti pomôžu porozumieť novej kultúre a zvládnuť prípadné problémy, ktoré sa počas pobytu vyskytnú. V neposlednom rade je súčasťou podpornej siete aj miestna národná agentúra, ktorá dohliada na to, aby všetko prebiehalo v súlade s predpismi Európskeho zboru Solidarity. Ako vidíš, človek v tom nikdy nie je sám. A čo môžeš očakávať? Zvyčajne sa síce pracuje 30 až 38 hodín týždenne, no Európsky zbor Solidarity určite nie je len o práci, ale aj o získavaní zážitkov, ktoré skutočne stojí za to prežiť naplno. Projekty Európskeho zboru Solidarity ti umožňa úplne sa ponoriť do miestnej kultúry a zažiť, aké to je, keď sa človek cíti súčasne spätý s miestnymi hodnotami aj hodnotami Európskej únie. Chceš sa naučiť miestny jazyk? Žiaden problém. Budeš mať prístup k online jazykovej podpore a bezplatným kurzom, a to vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Potrebuješ sa zorientovať v novom prostredí a vyťažiť zo svojho pobytu čo najviac? V rámci programu ti poskytneme poradenstvo a podporu v dvoch dôležitých fázach. Hneď po tvojom príchode a neskôr pri hodnotení polovici pobytu. Na úvodnom školení spoznáš ostatných dobrovoľníkov. Môžeš počítať s ich podporou a radami, ako sa zorientovať na novom mieste. Hodnotenie v polovici programu ti zas umožní zamyslieť sa nad všetkými doterajšími aktivitami, podeliť sa o získané skúsenosti a naplánovať si ďalší postup. Cieľom tohto všetkého je pomôcť ti rásť tak osobnostne, ako aj profesionálne. Niektorí dobrovoľníci považujú čas strávený v Európskom zbore Solidarity len za začiatok. Napríklad taký Adrián Kobo, ktorý sa vďaka skúsenostiam získaným v zbore neskôr dostal na stáž v Európskom parlamente.
2: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
24: Na dobrovoľníctve je krásne to, že každého k nemu priviedlo niečo iné. Nezáleží na tom, aká je vaša motivácia. Možno sa chcete pripraviť na budúcu dobrovoľnícku prácu, získať štipendium na doktorantské štúdium, alebo si len na rok oddychnúť. Európsky zbor Solidarity je skvelý v tom, že vám poskytne nástroje na to, aby ste sa v rámci daného projektu realizovali, nech už sú vaše plány a motívy akékoľvek. A skutočne dôležité je, že bez ohľadu na to, ktorou cestou sa potom rozhodnete ísť ďalej, získate tu informácie, kontakty a všetko, čo potrebujete na to, aby ste mohli pokračovať. V každom prípade si myslím, že je to dobrá príležitosť spoznať iné prostredie a nové miesta, nadviazať kontakty, pozrieť sa na veci z inej perspektívy a rozšíriť si obzory. To je podľa mňa to najdôležitejšie.
2: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
3: Účasť na projekte Európskeho zboru Solidarity je viac ako len obyčajná položka v tvojom životopise. Napríklad pre Carmen Sanz, ktorá bola dobrovoľníčkou v Chorvátsku, znamenala táto skúsenosť skutočný míľnik v jej osobnostnom raste.
4: V prvom rade som sa veľa naučila o sebe samej. Okrem toho, že som sa profesíne viac rozvinula, zistila som, že ma bavia aj iné veci. Kedysi som napríklad mala panický strach z vystupovania na verejnosti, teraz to však milujem. Úplne som prekonala akúkoľvek trému, pretože ak som dokázala učiť španielčinu chorvátskych tínedžerov, nič ma už v živote nezastaví. V podstate som prešla obrovským osobnostným rastom a výrazne sa zvýšilo aj moje sebavedomie. Myslím si, že človeku naozaj prospeje, keď vystúpi zo svojej komfortnej zóny a vyskúša si život v inej krajine.
6: País distinto al tuyo es totalmente necesario.
3: Európsky zbor Solidarity teda nie je len o projektoch a politike. Je o tebe, tvojom príbehu, tvojom rozvoji a tvojom mieste v Európe. Ak sa chceš dozvedieť viac, navštív webovú stránku Európskeho zboru Solidarity. Neboj sa vydať sa na veľké dobrodružstvo. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
7: Alcide De Gasperi era un visionario.
8: Alcide De Gasperi byl vizionář, ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Alcide De Gasperiho nám představují jako politika, který snil o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide De Gasperi se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují.
9: Nato in Trentino.
8: Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin. A tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu, tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide De Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentína a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později De Gasperi spolu založil italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně De Gasperiho italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života nebo dokonce do exilu. De Gasperi ho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let

Itálie se v De Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946, na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás, po zdlouhavé a pracné diskuzi, již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni. Noi tutti crediamo. Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumannovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu Evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek. Nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině a život pod fašistickou nadvládou, si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide De Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie, v podobě, jaký známe dnes. Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide De Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida De Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho.

0: 11. července 1995 obsadila vojska Republiky Srbské pod vedením generála Ratka Mladiče východobosenské město Srebrenica, přestože zde předtím jednotky OSN vyhlásily takzvanou bezpečnou zónu. V následujících dnech zde bylo systematicky zavražděno a do masových hrobů pohřbeno přes 8 000 mužů a chlapců muslimského vyznání. V této epizodě podcastu ze série Historie a fakta si připomeneme jednu z nejtragičtějších událostí konce 20. století. Srebrenický masakr. Povíme si o kontextu války v bývalé Jugoslávii a o událostech ve Srebrenici. Dovíte se také, jak je tato drastická událost vnímána a připomínána po celém světě.
1: To, co se stalo ve Srebrenici, má své kořeny v rozpadu Jugoslávie na počátku 90. let 20. století. Jugoslávie byla socialistickou federací, kterou tvořilo 6 republik. Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie a Srbsko. Začala se ale pomalu rozkládat už po smrti dlouholetého vůdce Josipa Broze Tita v roce 1980. Titovi se po léta dařilo držet křehkou rovnováhu mezi různými etnickými skupinami. Po jeho smrti ale začaly sílit nacionalistické nálady a země se politicky rozkolísala. V roce 1991 vyhlásili nezávislost první dva státy, Slovinsko a Chorvatsko. To vyvolalo násilnou reakci ze strany Jugoslávské lidové armády, kterou ovládali převážně Srbové. Konflikt se brzy rozšířil do Bosny a Hercegoviny, která byla ze 6 republik etnicky nejrozmanitější. V těsné blízkosti zde žili bosenští muslimové, Chorvati a Srbové. Vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny v roce 1992 roznítilo brutální a nepřehlednou válku, v níž vznikla řada frakcí. Bosenští Srbové, kteří měli podporu srbské vlády a jugoslávské lidové armády, usilovali o vytvoření Velkého Srbska. V oblastech pod svou kontrolou začali provádět etnické čistky a vyvražďovat či deportovat obyvatele nesrbského původu.
0: Srebrenica, město ve východní Bosně, se stalo symbolem válečných zvěrstev. Organizace spojených národů zde v roce 1993 vyhlásila takzvanou bezpečnou oblast, kde se neměly odehrávat žádné ozbrojené útoky a nepřátelské akce. Navzdory tomu bosensko-srbská armáda enklávu obklíčila a odřízla jí přístup k dodávkám potravin, zdravotnického vybavení a humanitární pomoci. V červenci 1995 dosáhla situace ve Srebrenici bodu zlomu. Město bylo plné tisíců bosenských uprchlíků, kteří se stáhli z okolních oblastí. Byli bezbranní a sužoval je závažný nedostatek základních potřeb. 11. července 1995 bosensko-srbská armáda pod velením generála Ratka Mladiče Srebrenici obsadila. Nizozemský mírový prapor OSN, který byl v nedalekých Potočarech, nebyl schopen převzetí moci zabránit. Následoval systematický masakr bosenských mužů a chlapců, zatímco ženy, děti a starší osoby byly z oblasti násilně deportovány. V dalších dnech bylo ve Srebrenici a jejím okolí popraveno přibližně 8 000 Bosňáků, převážně mužů a chlapců. Jejich těla pohřbili v masových hrobech. Mnohá z nich později exhumovali a znovu pohřbili jinde, ve snaze zamaskovat důkazy o masakru. Tisíce žen, dětí a starých lidí násilím deportovali. Na 20 až 50 tisíc žen a dívek znásilnili.

0: Poslanci Evropského parlamentu nezasedají jen na plenárních zasedáních, ale i v parlamentních výborech. Těchto výborů je celá řada a každý z nich se specializuje na jednu oblast. Jak ale fungují? Výbor patří k termínům, které se v souvislosti s evropskými institucemi skloňují velmi často. Například v angličtině se výbory navíc mohou snadno splést s Evropskou komisí, protože se jim říká committees a komisi commission. A ve francouzštině jsou výrazy pro výbor a komisi úplně stejné. Panuje tak kolem nich spousta nejasností. V dnešním podcastu si proto na výbory Evropského parlamentu posvítíme a vysvětlíme si, jakou mají úlohu. Parlamentní výbory se pravidelně scházejí v Bruselu. Jejich diskuse jsou veřejné a můžete je sledovat přes internet. Jak ale výbory vznikají?
1: Na začátku každého nového volebního období se poslanci rozhodnou, kdo z nich bude zasedat v jakém výboru. Velikost výborů se značně liší v závislosti na tom, jakou oblast mají na starost. Například dnes, v první polovině 10. volebního období, mají mezi 25 a 90 členy. Jejich politické složení vždy odráží složení parlamentu jako celku. Na první schůzi si nové výbory volí své předsednictvo, které se skládá z předsedy či předsedkyně a až 4 místopředsedů. Výbory mají stejně jako předsedkyně a místopředsedové parlamentu 2,5leté funkční období. Každý výbor má také svůj sekretariát, jehož velikost se odvíjí od velikosti daného výboru. Kolik výborů existuje a jakými oblastmi se zabývají?
0: Stálých výborů je v parlamentu 20 a každý z nich se specializuje na určitou oblast. Máme například výbory pro rozpočet, rybolov, kulturu a vzdělávání, práva žen a rovnost pohlaví a tak dále. Parlament může navíc zřizovat vyšetřovací výbory, které prošetřují nesprávné uplatňování nebo dokonce porušení unijního práva. Když je to potřeba, svolává parlament také zvláštní podvýbory nebo dočasné výbory, které se zabývají konkrétními problémy. V současné době existují 4 podvýbory. Pro lidská práva, bezpečnost a obranu, daňové záležitosti a veřejné zdraví. Každý se skládá ze 30 poslanců. Funkční období zvláštních výborů je 12 měsíců a může být prodlouženo. Příkladem je zvláštní výbor pro pandemii COVID-19. Ten byl zřízen v březnu 2022 původně na jeden rok a poté mu byl mandát prodloužen o další 3 měsíce. Během 15 měsíců své existence uspořádal více než 30 slyšení a seminářů s více než 200 odborníky z Unie i celého světa a 8 evropskými komisaři. Členové výboru prostudovali a vypracovali stovky dokumentů, zadali řadu studií a vyjeli na 6 pracovních cest. Celé toto úsilí pak vyústilo na zasedání v červenci 2023, kdy parlament přijal usnesení s názvem Pandemie COVID-19, získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost.
1: Výčet všech činností, které mají parlamentní výbory na starost, je velmi pestrý. Jejich hlavní úlohou je připravovat plenární zasedání, na kterém se schází celý parlament. Parlamentní výbory totiž na základě legislativních návrhů Evropské komise vypracovávají stanoviska pro jiné výbory a především pak zprávy, které parlament na plenárním zasedání projednává. O úloze zpravodaje, který je za tyto zprávy zodpovědný, budeme podrobněji mluvit v jiném díle tohoto podcastu. Parlamentní výbory analyzují návrhy legislativních textů, navrhují v nich změny a jmenují tým, který o nich vyjednává s radou. Pořádají také slyšení s odborníky, aby se mohli rozhodovat co nejinformovaněji. Šéfové výborů se scházejí na tzv. Konferenci předsedů výborů. Ta ze svých členů volí předsedu na dobu 2,5 let. Je to politický orgán, který koordinuje činnost výborů a dohlíží na jejich hladkou spolupráci. Na závěr tedy můžeme shrnout, že každý parlamentní výbor se zabývá konkrétním tématem a jeho členové připravují zprávy pro plenární zasedání.